A wčera nie je so jenož tójšto meju powaliło, tež dźensa so išće tójšto meju powali romadźene informacije k dobyčarskim porikam a tak dale zmijemy juce rano za was, ale tež športowało so wčera je. Wo postup do Sakskeje ligi, gdzie się wczera przypodnił Halbiczanskie Czewo z uczowani, prynie volejbulowe mustwo muži, Wiktorie Woklecy, mierze szansu w relegacji przeciwo volejbulowemu towarstwu z Freiberga postupić, stoś pak so serbskim volejbulistam nie poradzi, po czterech sadzbach rikasze wusledk jedynci za hosci z Freiberga. Nie je pak so jenoż dobula biwo, ale też kopało, Kulowie rikaše čera od popolnjacioch modrobili kulu přečivo TSV Počnica, hosčo z Počnice dobjachu ponedobkovač, zo bychu ve okrezni vyšeli ze vostali, hosčičelam poprachuješe jenož dybk za zvostače rajne klasy. A to je so kulučanam tež zešlachčivo, raz končí so bez vrotu 0-0. V samstnem času nastupi prynje koporske mústvo športové jednotky Kroščice, bola načelnika tabulky v Dobruši a raješe tam přečivo mústvu športového tvorstva Našece Dobruša. Aj zeria Kroščanov, kýž zamožachu 5 kroč za sobu dobyč, so tam čera zakonči, hosčičel so z 3-0 přesadži. A jeli chcete sebi dženca při rianem vedre, tež koporsku hru vobladač mače vulky vúbjok, od dvemaj raje so nedom trojce, v mieste rieka Budesa Budešín, přečivo Germania Halberstadt, v Bewe, Nemce Bila, Rajne zjednočenstvo Biewa Kunostov, přečivo Rajnemu zjednočenstvu Ralbice Pančice, a v Pančicach športové tvorstvo Marina Vězda, přečivo Motor Kumbaut. Serbski koparski derby prynjeho koparskeho mústva športového tvorstva Radvo, přečivo druhému mústvu športové jednotky Kruščice, zavízda sudnik Sven Ludwig Čenca popodnju v Cioch, a samsnym času očakuja nevelčenio rezervu z vulkých rydoriec. Všitke úsledky zoniče potom juce ráno našim rajnčím úsevaniu.

0: Najwažniši faktor přisłušnosće k serbstwu jedre serbska rěč. To winže ze všech rozmowów, a to praji tež Julija Nyča.
1: Sem sam rěč nauknu, za mne by to wyzo ten rozsudny dybk. Ja sam neboch so najskere přisłušny ču, dož neboch serbsce rěčeć mow, abo tež zrozumiew, abo čitać mow, abo tak. Takž to je prostě ten dybk, když můžeš se na debatách obdělit, když můžeš rozumět, co se ráno v rozvusu řeči a popudnou nuji napísa, o čím se řeči tak rec, a s tím se ty nekak automaticky děl to zhromadženstva.
0: Přivšem mu na to skedžbnia, zo ne je to jenički kriterij.
1: Bez řeči je to vizo Češo, ja pak te vím, zo máme my končiny, když je to tu chvíli jara Češko, dokud so serbština toho potvočovala, a so tam vůčiriva ze z těch končin, a ja neboch na žádný pád prajú, že či potomníci tutých ľudí, kýž so ten serbovali, že oni jenož, dokýž oni ze historických příčin tu rič nemôža, že oni žádne Serbia nejsú. A to si žene neboch zvážil vo sebe, dokýž to však za džil moje svojby MT pváči.
0: Tohodla je hakle jako modostne vědomě serbštinu nauknu a zrěču je potom tyž připoznače ze stron serbského zhromadženstva přišla.
1: A ze s tým, so druze z tobu serbsce rěča celé normálne. So dostaneš te prašená, hač necháš te mojedla tomu raz nešto prajíč, abo to, o tom raz nešto písač a požíš o ponte, hač cíšte so znáno napríklad s čonom nekajko serbsko grémia stáč. No, bez toho, so to je na diskusia, na hajty, jako nôričník, tak rec to však nebie. No, oni sú so prašili a s tým som ja tý, tu začíš mi, ok, to jo tak, no, to nikto do prašená nestaj. Also nächsten Jahr nicht und sagst ich muss sam sasebe so bei mir nicht um breite nächste Chance ab.
0: Jako navoda rečno kubvanja pola tima Zari so Julija Nyča netko voto stara, zo bychu druze tež tajke nešto doživili kajš vun, a to runja přistup do serbskeje tovošnosće namakali.
1: Ja si myslu, zo maja Serbia opravdu vele nazonjenu ze studijmi, ki su serbšim naukli a ki su tomu šišli přes lic dotki a tošte žene nebežan vujki problem toch nikak integrovač. A ja so prostě nadžijam, so je to to samsne v našim lidstotku se s našimi novoričnikami a ja doby sam prajč, ja nimam ten začí, so mé, nieke, gut, po 20 leta haj, ale so mé ešte nichtu jako novoričnika také výživé mesobnem, no? Also mu nieke ryčím odla toho, dokud je to znáte v vystých kruhách, ale když je nieke ľudí zetkám, když je do toho nejsem znal, to žádnou rolu neraje. Já jsem nikdo, kdy serbsce řečí, já jsem znáte jako nikdo, kdy se jako serb vidí a s tím je to hotovo. A já se nadžím, že to tež po všech druhých tak tady funguje.
0: Zo je serbská řeč taky vážný stoup serbské identity, začuvaja tyž či, kociš ju ještě nereča a se toho dla za program domoj požadaja.
1: Celé jasný, o ty lůžo, když k nám šindu, on je však cíža řeč nauknič a to dla toho, dokud mají oni ty začuče a najskere tyž te svojské nastajené, so je to tun vážne kriterij. Also ty znane nemôžeš z najmenšej horní Úžice so z, ja mu prajem, s pravým Serbom stáč bez toho, so ty z najmenšej kus Serbuješ, hač nieke bez mylko a tak dále, bo to kon inžo, ale bo ne cíža serbsce komunikovač moc, dokýž maja ten začíš, a ja si myslím s pravým, so jo to tun rozsudný kriterij. A z slušné perspektívy, z perspektívy Zári, jo však to tiež to, čo chceme. My ženy nesmo prajli, my chceme nových Serbov, dokáž, kaž prajene, nemôžeš definovať, čo to ríka, my chceme nových ľudí, kýž Serbs ryča. Kak so one pon sami definuja, to je nám v slušným kontekste tiež pomerne šojené. No? One nech sobou pomaja Serbsku ryč dane nesť.
0: Ich motivácia za nauknenie serbštiny je tohodla husto pšeče, zo bychu moli k tomu slušeč. Při tutem pšeču môža im šice, kýžno serbsce reča pomáč, hač runie zdáva sa to hišče vysty kopolak byč.
1: Što ješ skere, ze znašo vida, nieke ze srečno vida, tým problém je, je zo tuta zvučenosť se s ľudími, kýž vuknú, tola po nimsce rečeč. Ta so jara kruče džeržie.
0: Julija Nyča pak nevidži tým žane odhodnočenje, ale skere zvučenosť žedného dňa. By se tuž pšal, zo bychu ľudžo na tým dživali. Šako to nešto s novoričnikami čini, kdy s nimi serbsce rečíš.
1: Vo to dybka, zo sú tý ľudžo, so sami v carských novinách s obrazom šedstajili, zo oni tiež sami prajili, so jo so wo wile husćišo stanowa, so su wo prođe ludźo k nim šišli, a su i serbsce narěčeli. A to bi jara rene za nich. Dok s tym, tak rěc tu ta ranica, jo so nikak zwamała mes tu tymi mačonorěčnymi a tymi novymi, a s tym jo serbsčina so stała za nich za jen zromadne komunikacijski sredk. To jo wizo jedne začuće připoznača, no.
0: Z dobom mowa tyž serbska towaršnosć z proce noworěčnikov čerpač.
1: Jakom pomjerno małka skupina, małka rěč, my nismo tak jara zvučeni, so wile ludzi so kutny za to zajmu ja našu rěč vupnič. My wiemy, że dało ja kurzy, šece, no, takže partnere a tak dále, ale to máš ten tyny, što se s připoznačom hinak woko činš. Ty jenny připoznače za nas, za Serbu, za serbsčinu, so ludzo woprodže to naso beru, takže, no, si bilki lita, jenož to, kaž prejny ma to jelny, ty so im lipe nejnžo, hač tyž pochłone dživali, dla našej rěče.
0: Wulki wuznam za prašenje přisłušnosće, komu abo dje so přisłušne čuješ maja leta modžiny. Wosib je tam, dje su modži ludzo pravidłownje z prašenjemi přisłušnosće a identity konfrontowani. Tak je to tež pravidłownje tema na Radworskej wyši šuli. We wučbe rune takaž we šulskim šednym dniu a mesobnym wopkadže. Direktorka Diana Wočarjowa.
2: Cile wile teme, kotež dobja woni by bio dnia rozrisać, abo přemyslić, so dotknie ja tu tym wobi mi Serb, abo Niemc, abo serbska wučba, niemska wučba, serbska rycz, niemska rycz. A chcemy mu tak prać, woni to czydny dzień wiedome subu nemusla, ale też się potom na tą tematiku ich naryczy i potom woni są cyle spieszne w temie.
0: Radworju wuknu zromadnie maczonoryczne dzieci, dzieci przed znajomościami serbszczyny, a dzieci, kotryż miachu lidma kontakt kryczy, prede hacu na szulu przyszli. Odpowiednie szelakora je też ich przedstawa o tym, co słysza dzie k tomu.
2: Woni wiedzą, że chce ze schrycznej perspektywy rozsucza. No, gdyż woni są serbscy wukniacy, woni ustoty praja, woni są prynotne Niemcy, gdyż woni są maczonoryczni, potem oni cilu husto praja, ja sam Serb. Gdyż mam ja dzieci tu, kotyż ja mam też we wulkiej mierze, kotyż hindu ze dwojorycznych swójbów. Potem ja mam cilu husto tu zacisz, to są te junu mina we piju wszystko czasa, dokaż su fáze, když oni se snadno čuje, byly tým serbskoryčným staršískym dželi přikýlené abo od něho zrozuměné a potom zase se to tež jenom mění. Also to oni tež tak vůrikují.
0: Tola rozestajenia a odmezovanie nenamakáš jenož mes mačonoryčnými a vukňacimi. Diana Wočarjowa vo jednom páže na Radworskej vyšej šuli.
2: Tuta šulaka je cova na jen svedžen hič vuslikana. A to je jen šulér, kotež je tež serbšinu vuknjace, jo to do praše nastaju. A te zajímavé na tem bie, vun sam jo tež serbsce vuknjace, šinže tu se stuti končine, vobaj šinže se stuti končine, a vun jo so před dvěma třemi letami definitivno rozhodil byť kšížo, a jo za to vopodže te kjoliše vuknu a tajke nešto, to bíše tež ta motivácia, že on so v serbšine potom vukmanil, a tuta šulaka jo bažno před sebou je na jara doba šulaka, so ti zajmovo za tom, co serbský zjav a za tvůrečnost na naši šuli a ona jo nikému rozsutiva. Ja sem tak daleko, ja bo to radicova je mal vuspytač, so vuslikač, prostva jo stava a ja ponču so voni dla toho nikdy jo také spajno rozestali, dovo su dostali, ale to smo mu jara teraz riadovane.
3: Okay, jo, riadovane.
2: A je ona se potom na koncu bože neozvyriva.
0: Podobne konflikte môžeš tiež mes mačonoryčnymi vopkečbovač. Vo tajkým je Budešanka Jadwiga Bujnovská esejovej zbierce Serbstvo kvo vády spisava a Loni vo tým tiež pri telefóne rozvosu rozpraviava. Jeje mačonoryčná serbská identita by so na serbským gymnáziu vo tamných doprašenia stajava.
4: Ja som ta jenička boha z Budešina a tam ta akceptácia nebe tak, ale ta votorenáš vo tých šulero nebe tak a to som ja začuła, so direktne, ale też indirektne, direktne na to, że oni są prawie, że ja nie są taka prawa serbuka, a że też prawa serbuacz nie mogą. Ja się myślę, na rzeczy to nie jest zależne. Ja się myślę, że to ja wolnie zależne, że są ja z miasta, a że oni są tak odrostli, też od doma, że są serbujenosi na wiesce.
0: Gdy stajke rozdzielne žiwenske reality a milieje prýni raz žiwenju naso storča, môže totiž potom kvocu zmnenju viesć, samo dyšče druzy do prašenja nestajeja. Tak je to z budyšina pokadžaca kulturna vědomostnica dr. Tereza Jakobcová šulským času doživiła.
3: Ja buskere rekła, ja som to sama za sebe do prašenja stajewa, a tom pozadkio, zo ja nesem kčena. To reka, ja nesem v tutem kontekste cokve popuču boha. Ja nesem boha na nekakých uletach sobu, ja nesem putnikovala, ja nesem do cilke kodživa, konstitučena. A to by nešto, kde sem so ja sama vuzamknena čuha. Ani te vuzamknenje z druhej strony, ale ja sama sem čuha, da mi nešto pobrachuje tak rec, što ješ po tutu příslušnost nekak skručivo.
0: Situacija nie by tedy lohka za nju.
3: To by najprve junu raz zamelat se na jene vašne, dokud To by tak samozrozumliwe, so jak w tym serbskim nikak so przysłuszny czuja, nade, bo to nie by jak samozrozumliwe. A to by ciężko na jene właśnie?
0: Cyle hinak je porno tomu zaczuwanie swojskiej identity, gdyż w otroście szkajś ryba we wodzie cyle serbskim świecie, takaś judy czołcina.
5: Ja žini nesem na tem dvilovala, zasem ja Serboka. Jako dječo, zavešče nesem so tak intenzivne za studi tematiku rozestajeva, ja sem celo jednaro Serboka boja, ja sem v otrostva, te zbožo v serbski svojbe, sem mjela te zbožo tež šitke tradicije, naroške a tak dalje subu pistovač, a ja sem mislo vedome, zasem ja Serboka, a što to reka, a što to je en serbski lud, bis za čas modine. Ja sem so angažovala v pauku, v modinskim tovarstve, a ze s tem potom tež jiva na mezonarodne unine, na seminare modino-europskih narodnih skupin, a tam se to seveza v rozestajo z drugimi narodnimi menšinami, vele intenzivnišo ze svojske staviznami, ze svojske identitu rozestajo, a tam je skere skručivo, hađo prašeno stajvo, ja sem bila Serboka.
0: Tak cele skručene Marko Kovar jako šulo hišće nebje, tež un ježno jednu generaciju zajšo nazoniju, zo so prašenje přísłušnosće vo sebje za tých staja, kociš v otrostu mes šelkými milijejemi a obsvetami.
6: Ja sam budiš ino v otrost, a tam desi te v nemsko-rečni okolini v otrost. Hakle, pon desi te mi u kontakte do srbsko-rečnih rumov, ja kajš mu do dnes tiši rene brajmo, pon maš je tam inajši kontakt. Tež pa la džida voki na vse, to zna tak bo v vohozah, bo v žiri, tam te eno tak homogene srbščina, to ne dave. Also ja to tak datuju po vojene, ne jo, ništo jaci jednorečne srbsce v otrost, nam je nic ta večina. A tohle je níže jemo ve svojej vosebinské biografii, kdo by se rozsudíč. Jen jo ten prašeno ústajne, če ja sem, kdokoliv chcú, zvodkoliv šindu, a po níže jen rozsud stojí.
0: Tež ženca tu ten nuckovne rozestajenje v otroščacích očakuje, šako sú prašenia přísłušnosće a identity celé typiske za čas puberty. Ve Vúžici je prašenje simja serb abo nic přidatná runi na to. A jej so nemôžeš uvinič. Direktorka Radvorské vyššie šule Diana Vočarjová.
2: Kúže mačenorečne šulo na mojej šuli, a tež či tamní šulario, přindu zespoperatu do tutej situacije, zo maja oni ze s tym jene vulke vúžadanje. No, zo oni so dobia s tym rozestajč, abo zo oni treba ja to nidže za jenu vodmovu, kadale ze s nimi, no, što so nike ze s nimi stava. Mo vimo, što jo puberta, a mo vimo, zo tam so no, vice v svojskim živinu do prašina staja, zase na vau kvadu, a te rozsude su vizor pon tajko razu, čim bolje jo dotovo niđe ižo nešto jasne bo, čim bolje nešto normalne bo, čim lipe oni potom se s tim rostu, ale ja nesem nište ženi doživa, so nic jen, so neo s tim dobro rozestajč.
0: To može tak, abo znak winč. Jadwiga Bujnowska pisa svojim eseju, zo so nadal jako Serboka uznava, ale trajny přichod ve Vúžice a serbske tovaršnosti za sebe nevidži. Dr. Tereza Jakobcová je porno tomu hinajší přístup k serbstvu nadešva, kotrž je ju zaso ze sobu samej ujednal.
3: Ja som spiešne mila kontakt k umiocam. Náš žič je bo duo pečadvať silet, intendant ľudová ansambla. A tam sem ja nuca vonkodziva, ja sem tam ve fundusu popuču boa, ja sem ze sumecami z šeho sveta činčme, a musme boli ve Svoakske, ve Sluku, ve Duolu. A tam sem ja po nadobo s ľudžimi činčme, aký sú so tedy byli vedomi s tým rozestajeť, što da popom teka prísłušnosť je, što môže to byť. To jo me pondále převodžalo, tak som mám ja neke goho vokovo ľudých vumilcov, celé šela gore typy tiež. z wumjóstwa, z molerstwa, z hudźby. A deso wiesa hišće na jene druje wašnje ze spřisusnosti rozestaje. A to je mi pon pomało to kusbule nahaj. To lohša zač na jene wašnje.
0: Přesledženje jako kulturna vědomostnica je so je potom hišće dalša, noa perspektiva odkryva.
3: A ta bieše eb hinajša hač, tuta cukvinska, da bi nadobo na jenom polu, gdje smija putva, tam može nešto nadživać, tam može nešto novo subu přinešć, što je so dodaš, što s nano nejo nadživalo, a nadobo bi tež na tutem polu jena. Jene připuznat, če ima praju.
7: Sam ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem!

0: Wšojedne hač prawnisce, towaršnostne wosobinsce, předstawy wo přisłušnosći, wo tym, štó słuša k tomu, su rozdźělne. A dźe šelacy ludźo hromadźe přindu, tam tež tute šelake předstawy naso trěchja. To płaci wosebje za domowinu, kotra sešak być organizacija zawšich Serbow. Jedna čelka Judy Čočina.
1: To musisz iže dyskutować, kak a nie tylko, że to troszkę plakatywne, powiem, jak Horno Serbo Deno Serbo myśli, a jak Deno Serbo Horno Serbo ryczy. A tam są jara husto do paszku suwa, co jest o jara szkoda, a za nas, w średnim dziele, ryka to wieduszy rycz.
0: Tute dyskusje mają za so direktne konsekwencje. Wo sobie praszenie, kotru rolu raje rycz za serbsku identitu.
1: Ja se muszę to, te praszenie, kotruż nas w przyszłodzie najbolej budzie wuża dać. A to my zwyższymy w każdym gremiu, haczo to zjazku przedsedztwo, haczo to zupne przedsedztwo, što je naša vopkana rič zakvat je, a na tem vodale s temi, zo je vopkana rič ve domovine serbska, hornoserbska, kajštiš denoserbska, a zo su tutej dvi riči runostajne. Ale my dobime votoreni buč novoričnikam, a tute přikvade mu mame, kotru scedža rade, zo my naprave namakame, zo buchme tute sobu zaplešt moli. Nesme buč pak na škodu tym, kotru šižo serbsi riča, zo so nadobo rične rume zubja, a to buđe užadanja do přišoda, kotru ša voprođe vidžu, disto mame voprođe rič revitalizovat, co votovrič novoričnikam a potom jim ti možnost dač subudživač moč ti, když one sa najvišće perfektne srpse ne riča.
0: Na škodu mačanoričnih dotiš njemilo bič, dok je samo mačanoričnim jadre katolski končine, jad se šo tak samo zrozumljivje, kaj šnjede junu ne beži, praj Julija niča s tima zari.
2: Najebač ših bistovane šulu a tak dale, jo to jen problem tež v katolski kunčine, zo to nežana garantija, tež jen partner serbsce riči, zo so pon tež se zčičimi v svoji bez serbsce riči, no, da je to jen vujki problem, a to smo tež do naše prihodne prostve za dobu od 27 nuc pisali, zo cemo tam na tem polu tež jac skutkovač, moc, to šo je neprašeno kapacitu. A tohodla, to nienže so rozrysač přes institucje, also kujže kýž na tem zajím má, zo serbština silná do přichoda, že to by tam tež tak sobu skutkovať. Česnámci privátne v šuli, staršískym večeru a tak dále. To tak jo.
0: Nic jene špovovance, ale tež čestnohamce skutkuje Diana Vočarjova sobu. Ona však je županka župy Michal Hornik. A drude so zdava, zo votvo baranský boj přečiu obšenem čenju tež tých opačných trechy. Tak napadne jej, kak votrašaca môže runie kruta serbsko-katolská mačonorečná identita na zvonka stejacich byč.
3: Tute vúvedomine, zo maja ľudí se s tým jene vúľke vúžadanie, jo jara vážne a jo vopoče tež na příčina, čo dla tutym ludziom, kotyż ja ma praju przyndu do tutych kruhu, jara doa treba ja, oda z tym, co jara ciężko czyna. Tyż bo tutym kruhu bo na tajkenyż to przyjotwane, bo si tajkenyż to jeżo w rozmach uwiedomiwo, aber tyż kujże jenotliuc, hat wosebe tyż bo jen to tyż mo si zwirio, aber tyż bo jen tytym krokšo tutym komunikaciju przeco za se potacz. Bo to wile luchšo panowa, ja možu si jara dere przeco, bo by to noe probleme tyż jeżo zajšo rozrysowo.
0: Stejto však dvě stronje medalje. Tuta kruta identita na jednym boku serbsku reč škita, na tamnym boku pak votorenošči zadživa, kotra še tež katolskim círošku přibirajce trebna. Diana Vočarjova by se tuž pšava, zo by se jace o tym přemyslovalo a rečavo.
3: Ja bo si pšava, zo to je jednu vulku rolu raje za tych, kotež su v tem rjanem pađe, zo oni si nedobja tutem vužadanju stajeć, dokež mam trude tu začiš, so či, kot so se s tem nedobja rozestajeć, su spisnišo potom se s předsudkami abo se s votvobaranjami. No, když jen to sebi uvedomi, so ja sem neke v jednom privilegovani poziciji, a tun tamo ma jene vužadanje, potom jen cele jinak je votorene tuti problematica, jo ti po mojem mjenu spšiotovana.
0: Mjenujce přijotovane na šelakorosć a mnohotnošć serbstva, kajkuž je Julija neča zeznał.
2: Ja mam trudy tun začišć, tyž ľudžo cedža definovać, što je serbske, što nic, zo one zabudu, zošno serbski ľud jako cilk tych, prajmo raz nikomu, bošitko ne připoznatých serbov, zo tunžno jara jara mnohostronski je, no, gdyż ladamo do delnej Łužicy, gdyż ladamo, štož konfesiju nastupa, gdyż ladamo na to, štož politiske nastajena nastupa, albo tež te prašeno, hač křižorki su okej, okay, albo nic, no, a serbski lud ve sebi jožno jara mnohostronski, a ja vam drudet on začiš, so ludzo to, nikoci ludzo to zabudu, albo so one cedža, so co serbski lud by tajki vupadal, kajš jich malki džil do serbsko ludu. A to je skeret ten problem. Dokaz tož mo připoznavamo, so je serbski lud samo na sebi jara mnohostronski, a ma vele, vele facetu, po njo ti lohšo prajč, ok, ja to vitam, so dalši tomu šindu a svoj puč k serbstvu namakaja abo vutvoreja.
0: Kak moho so ze šelkimi znajomoščemi reče vopkađeč, runje za to šak žno rozrisanja a ideje předleža tak jude čočina.
1: Tež zari projekt tukvilu Rjane Dživanički převedže přijotuva čotorika samozrozumljive ve serbštine vostanč a znano konkretne tutej vosobe, když pečo seđa a jen nemože serbse ze tutej vosobu konkretne potom šivnu převožić, abo rač poskač dač. To ma sa přijotuvač, da tomu trebamo ali jara vele multiplikatoru. Ale ma nesmame zabič, mu mame žela hižo možnosti, kotruž mu doštire ne vuživame, a to pak budže tež svoj čas trač, le tež na komunalne runine. Technika tu je.
0: Najebačech technických možnosťov budže dre vo sebie vola trebna. So moža šir tute šelake serbske svete na dobrošich hromadže pšinč praji dr. Kordula Ratajčakova.
4: Ja boh sej pšava, so ľudžo sú čipni. Ka či tamni sú. To by jedna super strategia bylo. Tež boh mu sej serbski svet tak rec tun písane, mnohotne serbski svet znova odkrivali, kajke identite dotva možno su, a kavo oni su tamle rečili, a kavo oni su tam, a kavo oni nike zaso, na što ja vem, no? Dava ja cačkulki, neple a birne, no? A tu ta šelako rošč je voprođe nešto što još može jensej džen a bole odkrivač.
0: Tole moho tež jace ľuďom pomáč, so k serbstvu uznavač, štož by nešto dobre bylo, jesi jude čočina viesta.
1: My môžeme džakoni byť, co my v Nemsky tute svobodne uznať, čo máme. A to je vizo potom skrúči, čím bolje tež druhých prajč, rozsúčte sa za to, aber no, a ich podpirovať temu, že to nie je ničo negatívne, že to nešto vosebitero.
5: Tak je to sem uznaje.
1: Hajzo môžu jem prajč, že netrebaš zan strach před tým, že sa te uznaje, že sa te serb alebo serboka.
0: Šo jedne, hač je to vukadžiščo, abo cíl zabiere ze svojský identitu, ze svojským serbstvom. A viedomie uznač, so však dobíš, kožda a kožde. Bez toho dženca žane serbstvo, mini Marko Kovar.
6: To je, ja mám prajme jedna téza, tý so te rozsud za te serbske, abo za tú národnosť, čo jen viedomie. To nie je jac přírodne, to je tun času nimo. Te vůviče je bylo šen eventuálně hač do druhé světové vojny, tak je spočat 20 let sotka. Ale to vidíš, te vůviče, když je bylo, to v evangelických samo v katolických končinách, ale když v těch městách, že je to přec jeden vědomý rozsud, že te tomu slušeš. No.
0: A to však na koncu řeka, že nejsme šemu nekak pasivně ustajení, ale že leží serbstvo, svojské uznače a mesobne připoznače a s tým tež přichod serbstva našich rukách.
7: Mirčin Vienk je so s prašenjom zabieral, što vúčinja příslušnosť k serbstvu. Přitom je ešte viace témo se svojimi rôznymi partnerami narečal, napríklad, što voznamienia to za spichovanie a zastupníctvo Serbov, a ktoré pravníske vosebitosti uznače ešte má. Dlešu nimale hodžinskú verziu namakáče to odla jako podcast Audiotece ARD Sounds na našej strane internete a v našej app MDR Sabia.

0: prenje sportowe wuslědki konca tydźenja mejach spočatk wusowanja za vás hižo, ale trošku njevšedniše wubědžowanje je so dźensa rano, respektivně dopodnja v jasence wotmivo. Bettina Wenderotowa je sebi to wobladała, respektivně naposkała.
1: Pola budarjecu na dvorje je dvo polne ludzi a šil poskaja a ladaja na časnik. 1160 čonaču, co tu dženca vubědžuje, druhý kruč na serbskim vubědžovanju kaponu. Štu v hodině najjace spiva, to so tu liči. Najdalejší puč mieše honač z Ríza Grozenhajna, tu nepotekím dženca o sebe, za ráno stavol, tež pošovské tovarstvo za periznu je tu podľa, tožto serbských honačov tu z tutých klitku spiva a štú je dobyča džencišeho vubedžovania, to slyšíte potom vizor júce ráno serbským rozvosu.
0: A wieso też, jak husto je dobyczarski honacz, abo kapon był jednej hodzinie zaspiewał, to są cipny. Bettina Wenderotowa, biedzenca do podnia jasyńcy, pola budariec na miestnie.

Słyšeli sće katolske nabožne wusowanje z budyskim tachanskim fararijom Witom Sčapanom. A nětko słyšimy jeszcze jednu hudźbu a potem přijemy zbožo.

0: přejemy z Božo.
1: We Worklecach wosvědčí štvrtk 14. meje Hilža Wielce na svoje 70. Gratulanča pisaja, přejemy tebi wiele zboža k tvojim kulowatym narodninam, wosebje strobotu a bože žonowanie. Dziakujemy soči za všu opokazanú lubosć. Nech słunčko stajnie novým živenským leče za tebe svědčí a nech so šitke tvoje vulke a mauke přičas pjenja. Lubie strovia, manželský hinc a dzieci se svojbami. V Otrově měješe samsny dzień po takim zajšu štvrtk Maria Jošova svoje 90. narodniny. Bohate Bože žonowanie, strovotu na čele a duši a wiesowe hodzinki kru lubych přijemutk Juri Wrobel z Martinu a svojbnymi.